0: bohatý, takže skoro pálí. Mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Jahodová, vanilková, citrónová, taledová. Děti, kluci, holky, tetky, dejte sobě do trumpetky. Rohlíky jak půl měsíce, housky jako slunečnice, chleba jako celé slunce, propečené jak se sluší. Všechno tu mám v jedné nůši, právě čerstvé na mou duši.
1: Pro kočičky od kravičky, čerstvé mléko, mléko, mléko, mléko, mléko, máslo, sýr.

0: hled zvoček nás duší. Rošťárna mu s očí kouká.
1: Co pak tohle to se sluší?
2: Hele, na ně utři nosy, jak své nosy vzhůru nosí.
0: A ten malý usmrkanec myslí, že je tohle tanec.
1: Ale věruje to skrče, hlas má sotva jako cvrče.
3: A tenhle ten král všech písklad bude nám tu ještě vřískat.
0: Dám vás, uličníci, sebrat.
1: Opovažte se mi žebrat.
4: Ale páni, my neměli ani zdání.
0: Ani muk a tisíc hromů, ale urychle běžte domů.
4: Ale páni, my neměli ani zdání.
0: Mlč a koukej, ať jste v prachu.
1: Mají gatě plné strachu.

noc je plná trpaslíků. Počkáme tu do svítání. Snad potkáme bílou paní. Sedneme si na lavičku. Podrž se mne za ručičku.

0: patří. Máme plné ruce práce dnes.
1: Aninka probouzí Pepíčka.
2: Dobrý tro, Pepíčku.
3: Pepíček probouzí Aničku.
4: Dobrý tro, malička.
5: Ulice celička, koupe se v sluníčku.

školní dívka oslovíme. V úzkých jsou dva kamarádi, potřebují pomoci. Potěšit by chtěli rádi svou maminku v nemoci. Aby mohli koupit mlíčko své mamince na kafičko, musí jako

0: se, milá Aničko. Tohle je naše, všecičko.
1: Počkejte na nás, maličko. Jen dojdem mámě pro mlíčko.
2: Wow, wow.
3: Yeah.